Ranná show z Doroty na Rádiu Viva, to je to, čo počúvate aj takto krátko po 7. A áno, máme tu druhú polovicu prázdnin, takže 7 hodín ráno, 4. august.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.